0: Nie drzej mordy, słuchaj fiordy.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.